Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě

Tady je tvoje metropole. Wilkinson je britský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pořádný rytmus. Wilkinson umí spojit rychlý beat s chytlavými melodiemi, takže tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky...

0: Dámy a pánové, vítejte u sledování podcastu Old Schoolers. Do tohoto podcastu si zvu významné osobnosti a zkušené biznismeny, všichni ty, kteří pamatují ještě období socialismu. Nicméně, dneska poprvé mám v Old Schoolerovi Namiko Sakamoto, která doposud chodila do Young Schoolera. Takže já se jí musím zeptat, jestli je ona taky pamětníkem socialismu, byť ne toho našeho. Ahoj Namiko, vítám tě.
1: Ahoj Tome, mám odpověď správnou i nesprávnou.
0: Tak říkej.
1: Tak ano a ne.
0: Tak nepamatuješ asi náš socialismus, že jo?
1: Tak, něco obdobného. Samozřejmě mám tady českou rodinu, příbuzní, české kamarády, takže od vyprávění to znám.
0: Nicméně v tomto případě už jsi taky pro nás old schooler, takže vítej v našem tradičním pořadu.
1: Čisoku, žoraku. Já jsem dneska přišla s tím japonským příslovím, neboli idiom a hrazem, který se skládá ze 4 kanji znaků. Je to staré čínské přísloví, které se zakořenilo v japonštině. Znamená to, skromnost zajišťuje duševní zdraví. Umíš ocenit to, co máš? Pokud ano, tak začneš si užívat svůj život. Věřím, že moudrosti našich předků patří do toho pořadu Old Schoolers. Tak moc ti děkuji za pozvání.
0: Tak to patří určitě. Nicméně, jak když se na tebe podívám, tak jako ty dorazíš do Old Schoolera, jsi oblečená jak teenager, který jde na baseball.
1: Mm-hmm.
0: Takže samozřejmě vidíme všichni, jak jsi vybavená. Prosím tě, kromě toho, že jsi mi tady zaházela stůl tady těma krámama, jo? Proč tahle výbava?
1: Tak, skoro předominulý týden jsem fungovala jako člen nebo jako součástí České baseballové asociace, tak jsme propagovali baseball z Česka. Jako to bylo evropský šampionát a bylo to krásný. My jsme tady uvítali i největšího šéfa světového Jima z World Baseball Classic a ještě Major League v Americe. Tak jsme cestovali z Prahy do Třebíče, do Brna, do Ostravy a zažili jsme krásný baseball v Česku. Tak mám radost a jinak mám to všechno propůjčené. Zatím všechno patří i našemu synáčkovi, který hraje baseball, ale baseball to je moje srdcovka. Tak mě jde o dětství, jak jsem hrála krásně s tatínkem a s různými jako tatínky, bratry a tak dále. Já jsem byla jediná holčička, ale tím jsem se naučila takový leadership, jak fungovat mezi muži. Jinak baseball dále budu propagovat. Jestli bys chtěl hrát, stačí říct.
0: No, už jsou trochu staré asi. A koukám, že ti to počmárali, jak míček, tak teda tričko ti počmárali. Podepsali se ti všichni.
1: Ano, ano, ano. Tak jsem pyšná, že tady jsem pamětníkem nové éry českých baseballistů.
0: My jsme si řekli, že si dneska budeme povídat vlastně o tom procesu stárnutí, o tom, jak člověk zraje. Ty jsi mi tady napsala do těch poznámek, které jsme si udělali před natáčením, že je ti 40 let, ale že běžně si sama sebe představuješ, že jsi stará, že jsi stará už dlouho.
1: Mm-hmm.
0: Jak k tomu mám porozumět?
1: Mm-hmm. V dnešní době každý člověk jde s tím, já jsem ještě mladá, jako energie, elán, to všechno mám v sobě. Jdu opačným směrem. Tak stárnutí, představ si, jsme někde v laborce, nějaký buňky máme, že pokus, můžeme si vyzkoušet, buňky stárnou. Neříkáme, že jako buňky zrajou. Mm-hmm. Kamarádi mi říkají, nám jako opatrně, jako s tím stárnutím. V dnešní době se říká, mluví se opatrně, my zrajeme, dozráváme. Říkám, stárnutí v pohodě. Mně jde o biologickou záležitost nebo občas fyzickou i fyziologickou, nikoli psychickou. Moje psychika je nastavená někde jinde, ale vždycky jsem v dětství měla automatickou hranici, tak lidé nad 30 let jsou staří, ale jako v pohodě. Staří znamená ne tím jako těmi lidmi pohrdat, ale když jsou starší, já budu jejich noha, jejich ruka, že jako něco můžu dělat za ty lidi. Tak jsem v Japonsku oslovení přepínala. Tak ahoj, sestro do té doby, jako když je někomu 30 let, když je někomu víc, ahoj, teto. Tak někdo to docela dost prožíval, ale Japonsko to byl vděčnou celkem rychle, že se pak ta teta, sestra jako se vdala a hned jako porodila dítě, takže se skutečně stala tetou, takže neprožívá, že už ji nevolám sestro, když jako sousedka, tak už teto, že to jako přijímala. Ale lidé, já vím, že nechtějí slyšet nějak něco nebo nějaké slovíčko, který naznačuje to stárnutí. Mu je to v pohodě, ještě mi to odpovídá i psychicky, když vypadám mladě, všichni říkají, jsem tam vypadám na 20 let, 30 let, ale to mi jako neudělá radost. Já jsem v pohodě s tím svým věkem.
0: Mm-hmm. Nicméně i tento věk přišel a před ním byl nějaký jiný a ty jsi vlastně dospívala v Japonsku, je to tak?
1: Mm-hmm, ano, do 18 let zhruba.
0: A od 18 jsi v Česku?
1: Víceméně ano.
0: Už jsi tady dlouho teda.
1: Mm-hmm, už jo.
0: Že jsi žádný Japonec, prosím tě.
1: To mi říkají všichni.
0: No, to už neplatí. Jako.
1: Ty seš naše.
0: No tak jako větší díl života už máš za sebou tady, že jo, tak to už.
1: Přesně, tak jsme vsadili s kamarádem, tak jestli budu víc jako Evropanka, Češka, jak se to jmenuje, cizinka, anebo budu udržovat jako ten kontext jako japonský. Samozřejmě jsem vsadila na to, že já budu Japonkou pořád. Sice budu atypická, ale jako Japonka, samozřejmě kamarád stále, že už jako budeš brzo Češka. Tak zatím vyhrávám, ale uvidíme, ještě zbývá část života, tak teďko já vedu.
0: Uvidíme, kam se to převrátí.
1: Přesně tak.
0: V Japonsku je trošku jiná struktura školství než u nás. Ty jsi mi tady napsala, že první střední škola. Co je první střední škola?
1: Řekneme, nejprve základka je šestiletá. Takže šest let my jdeme všichni povinně do základky, základní školy a potom tři roky první nástavová. Tak my říkáme první střední škola, nebo v angličtině to junior high school. A potom druhá nástavba, zase tři leta, je to druhá střední škola. A už to není povinný. Takže 9 let, 9 leta povinná docházka je stejná jako tady. A poslední 3 roky střední škola, záleží, jestli někdo půjde, či nepůjde. Já jsem ušla standardní cestou, ale jakoby gymnázium, tady je to 7letí, 5letí a takhle jako stupňování to nemáme.
0: Jak taková střední škola vypadá v Japonsku? Myslím, jaký jsou tam poměry, jak se tam studuje, jestli jsou tam nějaká pravidla, protože naše školy jsou dneska už takové velice uvolněné, že jo, děti můžou chodit, když to řeknu blbě, naprosto čem chtějí do školy oblečené.
1: Nejprve je důležité se zmínit, že u nás homeschooling, vyučování nebo domácí výuka neexistuje, není povoleno. To znamená, všichni tu povinnou docházku musí absolvovat fyzicky. Je to jako náročné. A co se týče oblečení, máme školní uniformy, ale už se to ruší. Školní uniformy byly víc samozřejmost jaksi na západě než na východě. Řekneme, já jsem z Osaky, takže v Osace byla silná tradice, že musíme nosit školní uniformy. Ale zatímco oblast Kanto, což je Tokio a kolem, nebylo to zas tak jako běžné, že už tehdy, jako v mém dětství, někdo nosil každý den oblečení tak, jak to chtěli. Výhoda, nevýhoda. Když si každý den dítě vybere nějaký oblečení, trvá čas. Když je uniforma jednoduchá, jenom školní uniformy jsou drahé, celkem drahé a kupujeme třeba na základce jednou nebo dvakrát. Co znamená, ty všichni jako když někdo jde do první třídy, všechny děti vypadají hrozně vtipně, protože mají koupení už jako větší, aha, aby mohli nosit.
0: Aby do toho dorostli.
1: V 5., 6. třídě, takže jsem tam, že jo, takový různý šitý bylo vidět a někdo to má ještě jako po svému starším bratrovi nebo sestře, takže to opravdu vypadalo komicky, takže trošku zbytečná tradice mi připadala.
0: Mm. Jak ta uniforma vypadá, jako vzhledově?
1: Vzhledově. Každá škola to má jinak.
0: Aha, to není jako státem jednotná
1: uniforma. Ne, to opravdu záleží designérovi, řekneme. Aha. My jsme na základce měli celkem jednoducho bílá košle, skýnka nebo kalhoty a ještě taková ta bluza nebo sako. Takže něco je to navší. Košle musí být vždycky samozřejmě jako bílá, zbělená a sukně byla taková šedivá a ještě sako bylo tmavší, tmavomodrý, takhle to vypadalo. Jenom jsou jiná pravidla, která se na nás vztahují, takže...
0: Myslíš disciplína?
1: Disciplína, přesně tak, pravidla nebo něco, restrikce, dalo by se říct. Tak na základce, když děti malí, tak samozřejmě nic moc neprožívají. Mm-hmm. Vždycky dělají tak, co říkají učitelé, rodiče a moc já myslím, že jako otázek toho tolik jako nemají. Ale až postupně dorůstávají, tak už třeba ve třetí třídě, čtvrtí třídě řekne, hele, proč musíme nosit jako školní, to nebylo školní batoh, na základce ještě, pardon, nosíme už jakoby celostátní, stejný design, tak jeden velký batůžek kožení. Je to jako tradice a v mé době existovala zase barva černá nebo červená. Tak už v dnešní době diverzita, takže byl nějaký takový hezký film, já jsem zapomněla, 9 stín, to bylo jako odstín, takže máme už jako třeba 30 odstínů od červení.
0: Ty myslíš 50 odstínů šedí.
1: Ano, tak jsem to hodně krátila, pardon. No, a že už je to dobrý, ale je to pořád to tradice, rodiče, že rodiče nebo prarodiče si koupí pro nový prvňáky i ten celostátní jako batůžek a že to děti budou nosit. Já jsem mu jako brzo odložila. A jinak na základce jako pravidelé, když je taková přísná, že nesmí vzít vůbec nic. Děti jsme neprožívali, třeba jsme nenosili do školy ani svačinu, ani láhev v pití, vůbec nic. Jinak ani jako v první třídě nemáme ve zvyku nosit plyšáky jako tady, že plyšák je kamarád. To jsme neměli taky. To jsme neměli. A ještě horší je jako ke konci ty povinné docházky. Už jsme větší. To znamená zhruba od 13 až do 15 let, tak prostě puberta. Nebo 12letý. Takže gumičky bílý pro holky, vlasy ovarvený, samozřejmě ne, boty bílý, tak nějaký gumičky možná bílý, černý, tak abychom vypadali nějak všichni stejně a aby nikdo nevyčníval. Taková pravidla v tomto věku pro ty náctiletý je už až moc.
0: Chápu, že si nemohli nosit do školy děcka plyšáky, to za nás taky nebylo, ale svačinu? Jako co jedli o velké přestávce, když si nemohli vzít svačinu?
1: My jsme si dávali oběd a během přestávky my jsme skutečně nic nejedli. Že to nebylo potřeba. Ani pití, tak vůbec nic.
0: Tak pití jsme taky nenosili, že jo? Totiž já, když jsem byl mladý, jak to nebylo, že?
1: Nebo když někdo má žízeň, jako voda z kohoutku.
0: To by člověk musel tahat nějakou tehdy jako skleněnou lahev, že jo? Tak se chodilo chlasta do umyvadla, že jo?
1: Přesně.
0: To je jasný. No, ale se chci zeptat na tu disciplínu, že jo? Japonci jsou pověstní takovou utaženou morálkou, utaženou disciplínou. Jak vypadal třeba ten vztah učitelů k těm žákům?
1: Jenom v těch jako 80. letech, nebo zhruba v 90. letech je to úplně jiný jako než v dnešní době. Jenom než jsem nastoupila do té první střední školy, i na naší škole byl učitel s bambusovým mečem. To by se jako Čechům líbilo.
0: Jste dostávali bambusovou rakoskou,
1: tak,
0: jo?
1: Tak, přesně. Ale když jsem nastoupila, už ten učitel nebyl, nebo původně nebo údajně ten samý je, ale bez meče. Tak disciplína přísná, když jdeš proti pravidlům, tak dostaneš samozřejmě trest fyzicky, tak nejprve, že ústně, nějaký varování, hele, nedělej to, a když to nepřestaneš, tak násilím, tak facka a samozřejmě, a třeba já jsem nešla proti pravidlům, protože jsem byla smířená, že hele, povinná docházka nemá cenu něco jako realizovat. Stačí tam studovat, dostudovat a jít to do té druhé školy, střední školy, která už není povinná. Ale byly děti, řekneme, problematické a tehdy jako problematické děti tehdejšího druhu a dnešního druhu jsou taky úplně jiné, ale tehdy v podstatě oni si obarvili vlasy, aby vypadali cool, aby vypadali jinak, tak se snažili. A samozřejmě učení jim vůbec nešlo, tak furt jako chtěli rvát, takový přišli proti učitelům, co má titulu, výchovní poradce, takže dostal jako facku zpátky a často bylo docela běžný, když řekne kluk něco zbytečného tomu učiteli, on si vezme jako hlavu, táhne za vlasy a vytáhl ven jako do chodby a pak jako všechno slyšet. A nikdo asi jako neváhal s tím používáním násilí.
0: Kam tam máte veselo. Studium v Japonsku, přece jenom zase jsme u toho, Japonsko je taková daleko organizovanější společnost než ta česká. Jak moc je pro Japonce důležité vystudovat? Já znám třeba takový ten případ těch Korejců, jo, kde je tam kolikrát ty děti se zhroutí nebo páchají sebevraždy, protože po škole mají spoustu nějakých doučováků a vlastně pořád od toho útlého věku jsou v takovým brutálním zápřehu. Jak je to v Japonsku?
1: Jižní Korea šla přesně stejným modulem jako Japonsko. Jižní Korea nás dohání. I tak jako co se týče HDP už jako nás dohonila před dvěma nebo třema roky. Jo? A to znamená v Japonsku s tím jsme začali tak nastavit nějaké pravidlo, to znamená my říkáme běžně kastovní systém, to znamená jít to nahoru je těžší, ale propadnout dolů je velice jednoduché. To znamená, teď makej, jdeš jako do lepší školy, do elitní školy a tím to máš svůj život zajištění. To bylo i tehdy, jako v mý době to platilo. Samozřejmě, jako já jsem hodně přemýšlivá, tak jsem kladla otázky, jestli ne, jako je to pravda, ale má smysl pro mě. Tak odpověď byla jednoduchá, smysl to nemá, takže jsem šla jako jinou cestou. Nicméně tohle to platí, tak děti se běžně učí třeba do 12 do večera.
0: Někdo do půlnoci.
1: Tak, do přípravky, ale jako říkám, dnešní trend je jiný, jdeme jako volným stylem, slow life, jako pomalu, pomalej, jo, zpomalíme. Na druhé straně, tak nejelitnější člověk v Japonsku jde do známé střední školy, tak asi jméno není potřeba to říct, a potom jde do Harvardu. To je nový trend, takže Tokijská univerzita, ne, to je už jako staromódní, tak když je někdo jako šikovnej, samozřejmě má podporu od rodičů, musí jít studovat Harvard, Amerika. Jo, takže trend se trošičku změnil, ale když chce mít zajištění, to znamená, a chce nastoupit do známé japonské firmy, mít dobrou univerzitu za sebou, to je potřeba. Na druhé straně máme to taky jinak nastavené, ale Česko to taky už dohání stejným způsobem. Dejme tomu přijímačky. Na přijímačky jsme se učili, nebo já jsem se učila skoro sama a na takový úroveň, že jsem byla už znalostně chytřejší, než už ty třeba středoškoláci, protože moje škola byla jako ta úroveň mé školy, kam jsem chtěla, byla někde jinde. A na univerzitách je to taky totéž, že středoškoláci, kteří míří do elitní, jako top japonské univerzity, už jako na přijímačkách mají znalostně vyšší úroveň, nebo mají jako mnoho znalostí, než ty dospělí, kteří třeba jako nešli na univerzitu a tak. A co je dobrý, takhle nacpat tolik znalostí do hlavy, kterou nikdy v práci nepotřebuješ prokázat ani dokázat, ani využít.
0: Tak a co ta tvoje škola, jako jak ty jsi podplouvala v té škole, protože já když tě jako vidím, co ty děláš jako za hel, jo, tak s tom s vámi v té škole těžký, s tou japonskou disciplínou.
1: Já jsem byla vždycky úplně všude premiantka, tak to zaručeně. Nebyla jsem zase tak nepopulární, protože jsem uměla i sportovat. Většinou představ si premianty, takový jako slaboučky, dětičky, že u nás my říkáme mojašiko, to znamená sojový výhonečky. Bílí, chuvení, nic moc neříkají, nevýrazní, jo? Takže jsem jako nebyla jako takovou osobností, jsem byla velice výrazná vždycky. Šla jsem i proti dětem.
0: Věřím.
1: Já jsem i proti učitelům dospělým, tak tím jsem měla všechno jako vyrovnáno, že jsem byla oblíbená jako všema stranama, tak občas dobře, občas špatně, ale učení mi šlo dobře a zároveň jsem učila ostatní děti, protože jako je potřeba, vůbec nezáleží, jestli někdo chce studovat nebo ne, jenom dodělat školu a ještě další nástavu, jako vzpomínou pohádku, ale docházku a další, to je potřeba, protože potom ve světě dospělostí se bude lišit čistě ten plat měsíční mzda, co dostaneš, jestli máš tu univerzitu za sebou nebo nemáš, jde o to, pro rodinu musíš vydělávat, takže dodělej školu. Takhle jsem jako propagovala děti a jsem říkala, jako vůbec nezajímá, jestli to chceš nebo ne, pro tvou budoucnost. A jako děti i problematicky byly v pohodě, když to říkáš, tak jo, já se budu učit a radši neprovadnout, takhle jsem propagovala. V té první škole, takže jako je to všechno povinný, tak jsem mu říkala ostatním dětem, že je to povinný, co je, jako, co má smysl dělat problémy vůči učitelům nebo vůči rodičům. Jdeme dál, bude to lepší. Tak pro mě čekala ta druhá střední škola, jakoby nejlepší v Osace. Je to trošku vtipné, že ta oblast, kde jsem bydlela, byla celkem specifická, protože my Japonci můžeme podat přihlášky do státní, čili prefekturální školy i podle bydliště. Nemůžeš podat jen tak jako přihlášku někam do vedlejší prefektury. A samozřejmě, co se týče soukromí, u nás je nabídka, u nás je hodně nabídek, tak kolik chceš zaplatit, to je už jako tvoje věc. A tehdy jsem měla možnost podat přihlášku jednak na severní nejlepší školu nebo na jižní nejlepší školu, tak jsem si vybrala severní variantu, která je blíž Kjótu. A dolní varianta, tady v Česku jsem náhodou potkala jednoho japonského pracovníka, který dostudoval tu jižní nejlepší osadskou školu. My jsme se bavili náramně, právě severní škola moje je benevolentní. Uh-huh. Tak jsem si hned ovarovila vlasy, měla jsem 5 naušniček, jedna dokonce v chrupavce. A...
0: V chrupavce?
1: Ano, ano. Tady jsem měla tak krásný.
0: Ty myslíš jako voltci?
1: Ano, jo, ne, jo. ne, já jsem to měla přes, jako všichni to říkám tam nahoře, já jsem to měla tady, takhle, tehdy tady. To bylo módo. No, prostě.
0: Přemýšlím,
1: že
0: je tam
1: chrupka. Já si myslím, že tady je to.
0: Asi jo,
1: celkem to bolí.
0: To muselo docela bolet, jak to instalovala.
1: Ale to vypadalo jako krásně, ale jako ty kluci to taky měli úplně, jako přišel někdo jako se šroubem a začal šroub jednoho dne, že to postupně má větší a větší velikost a potom jednoho dne už je ta díra, že člověk může dělat kuku. No, jo, tak.
0: To se říkalo, že se dělali ty díry do ucha těma konduktérskýma kleštičkama, co mají průvodčí, oni už to dneska nemá, jak tím cvakali ty výzdenky, víš?
1: Tak, to tehdejší jako srandovní nova. Tak školní uniformy jsem střídala se svým oblečením, ještě jsem se dala dohromady i školní uniformy i mých kamarádek, takže jsem vypadala i tam taky barevně, tak rozkvět. Moc jsem se neučila, protože priorita byla někde jinde, ano, chodit do kavární, do Kjóta, nebo jít to do klubu, jako hudebního klubu v Osace, ale jenom jsem byla motivovaná i s kamarádkami, i s kamarády, že tady ta škola nám zajišťuje dobré zázemí. Měli jsme rádi, jako vůbec jako vyučování jsme měli rádi, nás to bavilo, profesory zase z elitních univerzit, povídali jsme si pořád, učitel, jako profesor občas říkal, hele, jako je úplně v pohodě, že si budeme povídat během vyučování, když vás to baví, ale když jako ty známky, ty body ze zkoušek budou padat, tak už to přestaneme, už se tak nebudeme kamarádi. My jsme říkali, pane profesore, nebo vždycky jsme se volali, tikali, tehdy klid, my to umíme zajistit. Zábavu chceme mít zajištěno, ale víme, co máme dělat. Takže jsme byli celkem v pohodě a my jsme si náramně užívali.
0: Ty mi říkala, že na japonských školách bylo velmi tvrdě postihováno dojíždění na kole.
1: To bylo jako ještě v rámci povinné docházky. Ano, musíme chodit. Jenom poslední ročník, když jsem se už připravovala na přijímačky a ještě jako jsem už podala výpověď, že končím s velkým volejbalovým klubem, že jsem byla kapitánka, ale už jsem to odložila, tak volný čas, já jsem se znovu uvědomila, že je to hrozně důležitý. Jenom jsem už jako taková ta kumulovaná únava na mě asi padla, tak jsem dospívala, tak 10 minut před, než začala škola, tak jsem vstala a jela jsem na kole. Tak potom hned po škole zpátky ke kamarádce se dívat jako na nějaký filmy, samozřejmě blbosti. Ale opravdu chodili, jezdili učitelé, jako vyhledávali ty, co porušují a jezdí na kole. Oni nejenže jako postihují přímo studenty, ale potom během vyučovacích hodin chodí koukat jako po kolách, jestli tam není napsáno. My Japonci píšeme, podepisujeme úplně všechno.
0: Vy si podepisujete kola. Já jsem chtěl říct, jak to poznáš, když si někde hodíš nějakého Araba před barák. Jo?
1: My jako nějak poctivě podepisujeme, ještě jsme děti, že jo, tehdy, no, takových, no. Jenom tak. Já jsem měla podepsaný všechno, jako i adresy jsem měla napsanou na kole, ale tehdy jsem psala v angličtině, tak ještě psacím, takže to možná bylo náročně pro učitele neangličtiny.
0: Prosím tě, podepisujete si její auta.
1: Já si myslím, že někdo je ochoten tam, že jo, nějakou tu takovou samolepku, cedulku, jako tam nalepit, jo. No.
0: Tak to by mě nenapadlo, že si podepisujete kola, jako.
1: Jiná doba.
0: No, tak pak je samozřejmě těžký na to přijít, že jo, to podepíšeš, to kolo.
1: Tak.
0: Jsem právě si to jako neměl představit, jo, že jsem psala tu přípravu, tak já jsem jako četl, říká, dobře,
1: ale většinou tak, jako během jízdy, no, jo, že, no, že jako, už jako volali, hele, zase
0: na kole, no, tak, že, tak jsem říkal, jak to dělali, jako za nima utíkali, nebo...
1: No, já jsem viděla, hele, jako zrovna na ty křižovatce, takže já jedu jinam a tak jsem jako zastavila, jako jsem šla pěšky, že nic nevím.
0: To je dobrý. A si podepíše kolo, jako to se tady člověk nedozví. Prosím tě, ještě mě řekni, kam a čím se to kolo podepisuje. Jako na jaké místo a jakým, jako nějakým fixem, nebo?
1: Určitě jako fixem, já jsem měla takový hnědý, takový, jaký to bylo, modro, celkem jako barevný kolo, takže jsem si vybrala bílou barvu, aby ten podpis, nápis byl dobře vidět.
0: Jo, ano,
1: my máme kolo jakoby ne cyklistický, jako sportovní, my máme kolo pro maminky v podstatě, takže
0: je to městský.
1: No, takže máš jako blatníky úplně všude.
0: Košík vzadu.
1: No, takže vždycky jako na tom blatníku, jo. Jako vepředu, občas i vzadu, obojí všude všechno podepsat.
0: A čemu já se tady vůbec divím, prosím tě, ty máš podepsaný tady balonek, míček, máš podepsaný triko, jako.
1: Jasně, sice to jako není vlastní,
0: sice nejsou tvoje, ale jsi podepsaná od hlavy až patě. Řekli jsme si teda o té škole a co takový ty volnočasové aktivity, co život, jak vypadal život v těch 90. v Japonsku. My jako děcka nebo dospívající mládí jsme chodili na zábavy, za prvé, tam se chodilo teda spíš, jako teda přiznám se, spíš chlastat než cokoliv jiného, někam na vesnice. No a pak se chodilo na diskošky, že? Klasicky pařit.
1: Tak. Tak děti to nemohou, ale v Japonsku děti jsou celkem přetížení školními aktivitami, tak třeba nějaké mimoškolní akce jsou, řekneme, minimální. Ještě tehdy, ještě do druhé střední školy jsme v sobotu chodili do školy. U vás taky, no? U nás to bylo...
0: My jsme chodili.
1: Chodili jste vůbec.
0: V sobotu ne.
1: V sobotu u vás? Já jsem si myslím, že v sobotu...
0: Ne, tak... to bylo občas... byly takový jako vylomeniny ještě za toho socíku, říkalo se tomu pracovní sobota.
1: Jo.
0: Bylo spíš jako, že oni potřebovali splnit nějaký plán, tak to nařídili, ale to bylo třeba 4x do roka. Výjimečný.
1: Takže v sobotu jsme měli někdy jako do 1 hodiny zhruba, nebo jako do 12 hodiny, do poledne, tak ještě klasický jako výuky, takže to znamená, člověk má jenom odpoledne a potom tu neděli. No. Třeba jako doma uklízíme, my jako třeba jen tak na výlet někam jsme nejezdili, všechno jsme měli kolem, ale fungovala komunita, tak my jsme měli komunitní akce na jaře, v létě, každým období jsme měli nějaký festival, takže na to jsme jako sami připravovali, i vyráběli a tak dále, to bylo jako v dětství, tak třeba jako baseball je populární, tak tatínkové nebo jako společně s rodinou často chodili se podívat jako na baseballový zápas, baseball jako jiný sport, takže takové rodní aktivity probíhaly, jak všichni říkáte, jako za to táče jsme byli s rodinou víc než teď, jo, takže
0: ano, to bylo,
1: v tom, no, tak kluby, zábavy, diskotéky u nás tak jako frčely, ale třeba zrovna tak ekonomická taková stagnace, říká se tomu japonská ekonomická bublina praskla. najednou. Říká se to jako najednou, ale tam jsou už spousta, tam je spousta faktorů, která už jako naznačila, že to k tomu dojde. Jo? Mm-hmm. A tehdy já si to vzpomínám, nebo mnoho Japonců říká Showa Eri, si vzpomíná na jednu diskotéku v Tokiu, Tokyo Juliana se to jmenuje. A, tak lidé to berou jako symbol jako rozkvětu japonské ekonomiky, ale ne, to je zrovna symbol právě rozpadu
0: té dekadence.
1: Přesně tak, jo, že jako vydržej někde 3 roky, myslím od roku 91 a od roku fungovala, ta diskotéka fungovala od roku 91 jenom na 3 roky, takže tam byly holky, hlavně takový smetánky, takže bohatší rodiny, nebo ty modelky, herečky, zpěvačky byly pozvaní jako do té diskotéky a ty VIP holky tancovaly výš. A v dnešní době...
0: Kde tancovaly?
1: Výš, někde výš.
0: Jako jo, pódium, jako na pódium, jo.
1: No, tak se dá koukat.
0: Aby bylo jako vidět pod tu sukni.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Podívej se, jako na Japonce, dívej se.
1: Všichni obdivovali, jaký jsou krásní, tancio máma, ještě měli, já jsem mu teďkon zapomněl, jako vějíš, chlupatý, měl udělaný, jako hodně ozdovení a tak. Takže to bylo jakoby symbol, řekneme, nesmyslu. Po druhé světové válce Japoncům se nám se podařilo obnovit vůbec jako tu zemi, kde jako vůbec nic nebylo. A ještě jsme spojili i vesničany nebo vesnice, které jsou dál od Tokia nebo od těch jako velkých měst. Tak průmysl se oživil. Ale zase lidé měli až moc peněz a potřebovali utrácet a utrácet. Takže taková je jednoduchý výlet někam do okolních asijských zemí. Jen tak si dáme takovou jako známou čínskou polévku v Číně, tak pojedeme do Hongkong. Jo? Tak v dnešní době si to nikdo nemůže představit. A holky tehdy nenosily peněženky, protože chlapě zvali, tak hostili, co je zatím, tak samozřejmě to individuální, ale jako holky mít peněženku, to neexistovalo. Takže to je ta strana, kterou tehdy tolik cizinců jsme neměli v Japonsku, že ani se o tom moc nemluví. Juliana Tokyo, se to jakoby bomba zážitek, ale těch výdejí, médií je minimální. Takže teď už je to docela vtipný se dívat, jako tehdejší sleční, už paní tancují stejným stylem a že dělají takový revival, obnovíme to, ale už tam ta atmosféra je trochu jiná.
0: Počká, ta diskotéka teda existuje nebo už neexistuje? Ne,
1: už někde už neexistuje, ale jako revival, že holky se sejdou, nebo paní se sejdou v jiném klubu a ve stejném duchu tancují. Takže už jako je to vidět, jak to tehdy bylo, ale tehdy zrovna ve školách existovala pravidla, ale v takových podnicích nebylo žádné pravidlo.
0: Nicméně v 90. letech už odstartovala japonská ekonomická krize, je to tak?
1: Ano.
0: Takže vlastně celý ten život té společnosti se někam posunul. Znamená to, že oproti té době, na kterou vzpomínáš, to dneska vypadá v Japonsku, řekněme, výrazně jinak, nebo je to podobný, nebo se ztratil ten noční život?
1: Ekonomická nebo stagnace, vůbec vývoje té společnosti pořád pokračuje a panuje. Takže jednoduše by se dalo říct, že jsme ztracení. Jo, lost decades, ztracené dekády se protahují. Jo? Na druhé straně to, co fungovalo jako nejen tehdy, ale před válkou, to znamená, my máme jako kulturní, celkem velké kulturní bohatství, takže taková ta hodnota, že jsme pilně pracovali, tak máme, obdivujeme třeba jako svatyně nebo vůbec jednoduché čvero období. Taková jednoduchost, krása v jednoduchosti, tak obdiv v tom trvá. Takže na jedné straně jsme ztracení, že už se nám asi nikdy nepodaří i obnovit tu ekonomii na takové úrovni po druhé světové válce. Na druhé straně stále hledáme možnost, jak se spojit s asijskými zeměmi nebo vůbec, abychom udržovali i to místo jako světová ekonomika.
0: Já mám tady poznámku, že v Japonsku populace nad 65 let překročila už hranici 35 milionů obyvatel. Mm-hmm. Tím pádem každá třetí osoba je senior a Česko mám pocit, že obecně evropské země tak nastoupily na stejnou trajektorii toho vývoje. Sice o ty řekněme 3 dekády později, ale vypadá to velmi podobně. Co si o tom myslíš, že jdeme po stejné cestě jako Japonsko?
1: Ano. Úplně stejně. Jenom řekneme celkově, evropské země jsou socialistické státy, co znamená, i když se říká, že tady není well-being, není pravda, tak zdravotní pojištění, jako sociální pojištění, víceméně to zajištěno, že člověk někdy nebo nikdy jako neumře jako hladí. Mm-hmm. U Japonsku jednoduše umřeš na spíš pod výživu než hladí, ale to je možné.
0: Rozumím.
1: Jo, tak jde opravdu, jde Česko stejnou cestou jako Japonsko, právě proto tak jsem ještě nastavila svou kariéru trošku jinak, že bych tady předávala know-how ze superstárnoucí společnosti z Japonska sem, protože protiopatření zabírají. Nejen protiopatření znamená, že nesmíš stárnout, jo, tak stárnutý to přijde. V minulosti jsme nemohli dožít takového vysokého věku. A teď v Japonsku 100 let, to se musí plánovat, že budeš žít 100 let. Mm-hmm. Tady asi ne, ale když budeš starší, tak už budeš muset fungovat jinak, tak jak bys ten život plánoval? Budeš plakat, že budeš sám, že se o tebe nikdo nestará, nebo že děti jsou někde jinde, v dnešní době děti můžeš mít v Americe a i příbuzní kolem sebe, jako nikdo a kamarády třeba taky ne.
0: Ve 100 letech asi nebudeš mít mladý děti.
1: Přesně tak.
0: Ten dětem bude 85.
1: Tady se už taky odstartoval drahé, jakoby biznes, drahé služby pro seniory, takže zaplať tolik, kolik můžeš a my se o tebe staráme až do konce. Mm-hmm. Ale jako běžní lidé si to nemohou dovolit. Tak jak žít? Třeba nemusí být v klidu, ale jako zábavně žít, sportovně žít nebo svým koníčkem žít v tom věku rozumně a hlavně jak se seznámit se svým tělem, jak s nemocí, tak to se musí učit, ne někdy začít, že ježiš, já jsem už jako v tomto stavu, už je to pozdě. Jo, postupně znát, tak společnost, to znamená, musíme fungovat společně, to znamená do toho stárnoucí, nebo do té stárnoucí společnosti zapojit mladé, protože starší vždycky umějí mladším něco dát. Jak moc, to je individuální záležitost.
0: Ty jsi mi tady napsala, že počet bezdomovců v Japonsku je 3000, a v Česku 270 tisíc. Přitom Česko má desetinovou populaci Japonska a kdyby ty čísla byly v poměru, tak by muselo být v Japonsku 3 miliony bezdomovců.
1: Já jsem ti nejprve chtěla klást otázku, jestli vůbec znal to číslo jako o Česku.
0: Ne.
1: Japonsku samozřejmě ne, ale o Česku taky vůbec. Ne.
0: V Česku to je obrovský číslo.
1: V Česku se všechno totiž poctivě mapuje. V Japonsku je číslo vždycky zkreslení. My říkáme, manipulace s číslem je vždycky potřeba. To patří do osobního života, do firmního života, ale my nemyslíme manipulaci tu špatnou, nelegální. Jo? Manipulace to znamená, jak to ukázat tak nějak jako rozumně, jo? Aby to nevypadalo špatně. My umíme jako udělat takovou lehkou kosmetiku. Tak u bezdomovců v Japonsku fungují úplně jinak než tady. Protože když nemají peníze, a když dostávají nějakou dávku, ty peníze utrácejí za to, že třeba přespávají v internetové kavárně, nebo manga, jo, ty komiksové kavárně společně s kamarádi, anebo postupně přespávají u někoho a nesídlí na jednom místě, což úřadí odůvodní, že těžko mapuje. Jo, tam potom jsou různé organizace, které říkají, že není to těžké, ale uděláme to. Když jsem byla v Japonsku v Tokiu, tak jsem počítala počet bezdomovců a opravdu jako to číslo, oficiální číslo neodpovídá.
0: V podstatě jsi ty 3000 napočítala ty sama.
1: Tak a ještě je to taky těžké, že v Japonsku někdo, Japonec je inkognito, žije inkognito, to znamená, on nemá rodné číslo. Jo, nemyslíme teď my number systém, který se stal terčem kritiky, že vůbec nic nefunguje, v podstatě nejseš v matrice, protože u nás je povinnost nahlášení i narození dítěte jde na rodiče, tady je to na nemocnici nebo porodnici, takže japonští rodiče často nepřihlaší, nenahlaší dítě, narození dítěte. To znamená, to dítě opravdu nemá matriku, to znamená, nemá občanství, nemá volební právo, nemá vůbec nic. Takový je oficiální číslo, říká zhruba 830 Japonců, že je inkognito. No, tak zhruba 1000 lidí, ale...
0: Počkej, se... 830 tisíc nebo 800?
1: 830, jenom 830.
0: Jenom 830.
1: Pardon. Ano, ano.
0: Počkej,
1: jo, ale to je jako málo, že jo? No, to je hrozně málo.
0: To je hrozně málo. To je na úrovni statistické chyby.
1: Zase
0: no.
1: Ty neziskové organizace to mají zmapovaní. Uh-huh. Ide o celkem 10 tisíc Japonců bez matriky. To znamená většinou takový jako zhruba jako pětkrát víc může být, znamená 50 tisíc Japonců, možná, jo, hrubě, třeba žije bez matriky. Jo, to znamená...
0: To takový lidi dělají, jsou úplně mimo vlastně systém, jak říkáš, nemají volební právo, nemají v podstatě žádnou identifikaci, tak to znamená, že nedostanou asi ani doklady.
1: Přesně tak, takže říkám, že žijou chtě, nechtě, inkognito, to znamená nechodí do školy, jo, vůbec nejsou
0: prostě
1: zapojení do společnosti.
0: Existují.
1: Přesně tak, třeba někomu se to chodí, to znamená, že má, dejme tomu někde na poli, máš sezonního pracovníka, furt zajištěního. Jo, tady už musíme trošku pátrat
0: když
1: dál, že...
0: Když tady chceš vystoupit, když chceš do té společnosti zařadit, tak máš šanci? Můžeš
1: určitě
0: se někam registrovat?
1: Stačí jít na úřad, jo. Ale občas nevím, jestli fyzicky nedokážou, nebo psychicky, že nějaká ta silná bazva, čili jako omezení, jako na ně vážou, tak je to jako těžko vysvětluje, ale takové číslo nebo vůbec o tom jen tak ani v angličtině nevyčteš. Ono je to dáno jako v japonštině. Samozřejmě, když už jsem to řekla, někoho to bude zajímat a bude dál hledat, třeba se něco najde, jo, ale cizinci se zatím zaměřují na samozřejmě jako krásnou zábavnou stránku, co znamená, to znamená japonská kuchyně, výlet po Japonsku, užívat si někde v kavárnách, v hospodách, co je nového. Takže to je ta stránka, o které lidé běžně nemluví.
0: Jsi mě krásně nahrála na smeč teďka, protože si vlastně řekla, existují nějaké stránky japonská, o kterých se nemluví. Já když jsem se zajímal o Japonsko, vlastně nějakým způsobem se k němu dostávaly informace o Japonsku, tak jsem Japonsko navnímal jako takový, řekněme, dost extremistický stát. Určitě znáš ty věci jako pojmy jako Kempentai, jednotka 731, znásilnění Nankingu, japonský fanatismus, kamikaze, jakuza, japonský tribalismus. My vnímáme Japonce jako těmito prizmaty, těmato očima, jako takový krutý národ, takový naprosto jako nevybíravý, nacionalistický, který jde tvrdě za svým cílem a vlastně nebere ohled právě třeba díky těm událostem v té Číně během druhé světové války. Jaká je skutečnost?
1: Skutečnost, to je těžká otázka, protože všechno to, co jsi říkal, samozřejmě to znáš z knihy nebo z historie, tak historie, ty fakta, ta fakta odehrála. No. To znamená, během jako první, druhé války, během druhé války byli Japonci mnohem krutější než během první války, protože ta prohla, jste to jako nebyla prohla ve skutečnosti, ale prohla v tomto smyslu, že utratili hodně peněz. To jako válka byla nad rozpočet. Oni už potřebovali něco získat zpět a něco navíc, aby to už se ukázalo, že to Japonsko je silná země, aby to Japonsko nesklamalo občany, své občany. Takže Japonci, tehdejší řekneme jako armáda, samozřejmě to byla spolupráce všech stran, tak armáda nasadila, jednoduše řekneme armádu, nebudeme říkat jako letectvo, nábořnictvo, tam to bude složitější, tak armáda nasadila retoriku, že jo, my musíme vysvobodit azijské země, chudáci, ty naši jako spolu občané, ty evropští nebo američtí varvaní, jako
0: z
1: jdou a
0: vykořišťou kolonialismu.
1: Tak přesně tak, takže jdeme proti, jako jdeme, jedeme zahránit, takže jsme jako ochránci. Jo, tu retoriku teď naši nově trošku slyšíme, že jo. Jo, ve skutečnosti, jako to, co jako Japonci spáhali, byly horší než právě Evropani i ty Američani. Nekompromisně zavraždili, vyvraždili úplně všechny, jako včetně malých dětí, včetně žen. To souvisí taky trošku historickým faktem. V Japonsku tehdy jedno jméno jedné osoby, Toyotomi Hideyoshi, on byl rolník, tak jménem opice. Tak, ale on se stal nejvyšším, jako ne shogunem, ale jakoby podobní pozici, tehdy jako shogun ještě jako nebyl, a nejvyšším jako samurajem, to znamená, on dopracoval. To znamená, on že jo, zavraždil ty vyšší a tehdy to bylo možný a výsledkem toho, jak dosáhl nejvyšší pozice, ještě před známou éro Edo, tak on zakázal všem, aby měli něco kovového, ostrého, tím by mohli ohrožit vyšším jako klanům. Takže to je protiopatření, že jo. On ví přesně, co dělal, jak získal, jak se k tomu dostal, tak aby někdo...
0: To nepoužil stejně?
1: Přesně tak vůči němu. Takže japonská historie je založena opravdu na tomu poučování. Když se mu dosáhl něčeho, tak se podívejme, ohlížíme, jak to bylo, jak jsem to udělal, tak aby nikdo ostatní se k tomu nedostal. Jo, takhle to pokračovalo, to znamená během druhé války, tak to nevím, jestli vrholilo, nebo dokážeme být ještě krutější, to je otázka. My jsme, předpokládám, že dostatečně poučení, abychom neměli armádu, tak máme sebeobranu, tak snad budeme pokračovat v tomto smyslu. Ale to je ta jiná stránka. I když Češi starší, buď jako stejně starý jako já, nebo starší, to dobře znají. Na druhé straně i tyto lidé, nemyslím jenom Čechy, i cizinci, i propagují japonskou kulturu, která se rozkvétala ještě mnohem starší době, to znamená, už to začalo kolem 8. století, takže Japonsko jedna strana, to je novodobá záležitost, ale i v Česku, i v Evropě, v Americe, v Japonsku, i v Číně špatně se učí novodobá historie. To je celosvětový problém. Jo, pro mě přijde fajn ukázat fakta. Někdo to řekne zkreslení, někdo to řekne disinformace. Řekneme, něco existovalo, máme to už podložené a o tom diskutovat. Ne na úrovni, to bylo dobrý, špatný, ne. Tak co udělat, aby k tomu ještě nedošlo? Máme dnešní technologii úplně jinou, umělou inteligenci, hlavně droni, že jo, droni rozhodnou úplně všechno. Tak jak to uděláme? Ale samozřejmě to je těžké na učitele, učitelé nebo učitelé jsou v podstatě řadoví zaměstnanci, to není top management. V dnešní době mají spoustu povinností, krom vyučování vůči dětem, ještě musí vyhovávat i rodiče, kteří někteří musí jenom na své děti, takže učitelé mají spoustu povinností, to znamená, musíme postavit nějaký systém, kde se dá dobře učit dějiny. Jako probírat Přemyslovce na několik let, je to zbytečné.
0: Úplně. To už je dávno, dávno pryč. Stačí říct, že byli, že jo? To bylo velice zajímavé, já ti děkuju za tu odpověď, protože my se vlastně známe leta. Nikdy jsme si tuhletu otázku jako nepoložili, že jo? Protože já tě vnímám jako kamarádku, že jo? Jako člověka. Mě strašně zajímalo, co mi na to řekneš, protože každý národ má ve svém období takové nějaké temné jako kapitoly historie, řekněme. Mě třeba ve své době, nějaké době, v té době zasáhla velice informace, že my jsme se zase vždycky učili o husitech, jo? Že to byly vlastně takový jako nějací věrozvestové nových časů a česká historie nebo ta platná historiografie na ně nahlíží jako na pozitivní činitele. No ale pak jsem se dozvěděl, jak na ně pohlíží historiografie jiných evropských národů. A to, co třeba my jsme tady tak eufemisticky nazvali jako spanilé jízdy, což byly vlastně takové ty evangelizační jízdy těch husitských vojů do Pobaltí, kde šířili teda víru, jejich víru, ohněm krví a mečem, tak právě ty pobaltské národy na tohle vzpomínají jako na naprosto jako příšernou genocidu. Jo.
1: Protože tady odehrajeme pořád komedii, že jo? Česko hledá hrdinu, jo? V podstatě no. Pořád to je na úrovni. Dneska

0: Česka. Do Česka byl už dvakrát, ale studoval historii. Zaujal ho atentát Heydricha, mm-hmm. takže to kolegovi jako jeho pravý ruce vysvětloval, jak to bylo, a my jsme každý den trávili 10-12 hodin společně a my jsme se nebavili čistě o baseball, bavili jsme se o historii, samozřejmě Japonka, Američan, že ještě i Čech, samozřejmě mm-hmm. každý se na věc hledí jinak, jak to myslíš a jak by to mohlo být, a tak třeba se snažíš, co se týče výhovy, čili vzdělávání dětí nebo vůbec studentů, jaké informace by ho mohli nebo měli předat, a my jsme neustále vyměňovali informaci. Tak to bylo krásné, že ty jsi opravdu zdrženlivý, že se jako na to neptal. Většinou business small talking, tak jen tak během přestávky, někdo se hned ptá, hele, jako třeba druhá světová válka, může se na to něco zeptat. A hlavně mladí jsou otevřenější, takže hele, na miko, vypadám mladí a říkám vždycky, dobrý den, na miko, 40 let. Jo? Takže pro někoho je to už jsem jako maminka. Takže se zeptejte, co vás zajímá. Samozřejmě nemusíme mluvit všechno u mikrofonu, ale jinde, tak to, co vás zajímá, mě taky zajímá.
1: To bylo velice zajímavé, já tě za to moc krát děkuju a děkuju ti za dnešní návštěvu a za dárečky a za všechno.
0: Děkuji mnohokrát.
1: Tak zase někdy ahoj.
0: Určitě, měj se krásně.
1: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: take my pride.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje metropole. Jess Glynn je anglická zpěvačka, která svojí energií a silným hlasem dobije energii každému v místnosti. Její hudba je plná pozitivních vibrací a emocí, které tě chytí za srdce. Zůstaň naladěnej, protože další parádní interpreti už

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybí pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní. So what options does that leave prey like you? Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině. You're gonna just accept your fate. Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybí pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Alex Gaudino je italský DJ a producent, který do taneční hudby přináší neodolatelný groove a pozitivní energii. Jeho tracky jsou jako sluneční paprsek uprostřed chladného dne. Prostě tě zahřejí a roztančí. S Alexem tě čeká pořádná jízda plná dobré nálady a rytmu, který tě chytne hned na první beat. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli...

Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dokážete zvládnout i nelehké chvíle. Býci, zkuste se dneska trochu víc odvázat. Blíženci, zajímejte se o finanční svět, můžete si celkem polepšit. Radci, do dnešního dne vkročíte ve správném rozpoložení. Lvi, vašemu charisma skoro nikdo neodolá. Pany, pozor, ať vás něco nezaskočí. Váhy, místo fantazírování se pusťte do práce. Štíři, je dobře, že si ze sebe umíte udělat legraci. Střelci, udržujte si zdravé sebevědomí. Kozorozi, méně mluvte a víc naslouchejte, tohle vždycky funguje. Vodnáři, jste bojovníci a výzvám se nevyhýbáte. A co my ryby? Pokud možno, dodržujeme svoje rituály a hned po ránu si zapíšeme, co se nám v noci zdálo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Creditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom Report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc, Společně a Milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
4: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce, no a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
3: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách.
0: Sport.
3: Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné ráno a moc díky, že začínáte den s naším rádiem. Pojďme se společně podívat do dnešního kalendáře, zmapujeme, kdo slaví narozeniny a komu pošleme sváteční hymnu. Zůstaňte naladění, jdeme na věc.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik, víc než si myslíte.
8: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
9: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
8: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
9: Jsme v tom všetci spolu.
8: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Matěj Machovský, brankář HC Olomouc.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Jsme tu pro tebe už dlouho.
2: A máme spoustu společných vzpomínek.
7: Rádio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: přejeme skvělý start do nového dne a děkujeme, že nás posloucháte. Chystáte se do kina a ještě nemáte jasno na co. My vám už za okamžik představíme nejnovější filmové premiéry tohoto týdne, které rozhodně stojí za lístek a za popcorn. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
3: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
4: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
3: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
5: So what options does that leave prey like you?
3: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
5: You're gonna just accept your fate.
3: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
2: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
3: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Padá hviezda. Něco si přeji?
10: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
11: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
10: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
12: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
10: Nášnet.org.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
16: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
18: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
19: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
20: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
23: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
24: Rádio Metropole.
25: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Je čtvrtek 15. října. Letos naposledy se otevře v Olomouci železniční muzeum na nádraží. Tuto sobotu tu budeme moci obdivovat historické lokomotivy depozitáře a dojde k prvnímu představení znázornění možné budoucí podoby areálu.
1: Přerovsko aktuálně.
3: K požáru střechy včera odpoledne vyrazili na Přerovsku hasiči. Plameny zasáhly střechu rodinného domu ve Stříbrnicích. Do likvidace ohně se pustilo 9 jednotek hasičů. Vznikla tu asi milionová škoda. Ke zranění tu naštěstí nedošlo.
4: Za pomocí několika cévních proudů a výškové techniky se hasičům podařilo požár rychle lokalizovat a zabránit tak jeho dalšímu šíření. Rozebíráme střešní konstrukce a pomocí termokamer vyhledáváme a dohašujeme skrytá ohniska. Příčina vzniku požáru je nadále šetření.
3: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Petr Běhal. Sucho v Česku neustává. Výjimečné či extrémní půdní sucho zasáhne na přelomu týdne téměř třetinu Česka. Podle projektu Intersucho k tomu přispívá nedostatek srážek i chladné počasí bez dešťů. Situace se zhoršuje v povrchové i hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Vedle půdního sucha zemi kvůli letošnímu průběhu počasí nadále trápí také sucho hydrologické, tedy nízké hladiny řek a vodních ploch.
0: Sport.
3: Hořkou pilulku museli včera spolknout hokejisté Přerova. Ve 12. kole Maxaligy padly na ledě Jihlavy 0-9. Všechny góly přerovští zubři dostali během první a druhé třetiny utkání. Nyní jsou v tabulce soutěže na 10. příčce.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě odpolední teploty do 15 stupňů a k tomu dál většinou polojasno. Taky v pátek by se na nás mělo usmívat sluníčko, které v těchto dnech vychází chvilku po 7. a zapadá v 18 hodin. Ale o víkendu dorazí změna. Měli bychom počítat s občasným deštěm a v neděli se navíc trochu ochladí, a to na nějakých 10 až 12 stupňů.
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že trochu silnější provoz máme po ránu v Olomouci, na Chválkovické, Kosmonautů a na Velkomoravské. Policejní hlídky aktuálně hlášené nemáme, ovšem komplikace jsou prý na dálnici D46 na exitu Vyškov ve směru na Brno. Je tady odstavený nákladák s poruchou, tak pozor na něj. Taky v autě hrajeme a bavíme a teď už jedeme dál s naším rádiem.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zdravíme na naší rádiové vlně a děkujeme, že posloucháte od rána do večera. Co nás dnes čeká v práci nebo v osobním životě? Hvězdy to ví moc dobře. Už za malou chvíli probereme jednotlivá znamení zvěrokruhu, tak si to nenechte ujít.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, dokážete zvládnout i nelehké chvíle. Býci, zkuste se dneska trochu víc odvázat. Blíženci, zajímejte se o finanční svět, můžete si celkem polepšit. Radci, do dnešního dne vkročíte ve správném rozpoložení. Lvi, vašemu charisma skoro nikdo neodolá. Pany, pozor, ať vás něco nezaskočí. Váhy, místo fantazírování se pusťte do práce. Štíři, je dobře, že si ze sebe umíte udělat legraci. Střelci, udržujte si zdravé sebevědomí. Kozorozi, méně mluvte a víc naslouchejte. Tohle vždycky funguje. Vodnáři, jste bojovníci a výzvám se nevyhýbáte. A co my ryby? Pokud možno, dodržujeme svoje rituály a hned po ránu si zapíšeme, co se nám v noci zdálo.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: hezké ráno a díky moc, že ladíte naše rádio. Dnes pro vás máme skvělý tip pro zdravější mlsání. Budou to voňavé a vláčné dýňové perníčky, které nám v rádiu zachutnaly, tak to posíláme dál. Poslouchejte a nechte se inspirovat.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
0: Dnes si dáme dýňové perníčky. Ty se často vykrajují do strašidelných halloweenských tvarů, jako jsou netopíři a duchové. Ale můžou to být i klasické podzimní motivy, jako listy, houby a klidně taky vysmáté dýně. A proč jsou dýňové perníčky tak oblíbené? Na rozdíl od klasických vánočních perníčků, které potřebují čas na odležení, jsou ty dýňové díky vlhkosti vláčné a měkké i hned po upečení. Chuť pečené či vařené dýně skvěle ladí s tradičním perníkovým kořením, s kořicí, hřebíčkem a medem. A nutriční hodnota je díky dýni lepší a zdravější. Zkrátka a dobře, dýňové perníčky jsou ta správná podzimní dobrota.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
10: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
13: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Radio Metropole.
16: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
17: Kde stojí kolony,
18: jaké je počasí na Moravě
19: a kam zajít na dobrou pizzu.
20: To všechno a mnohem víc u nás.
21: U nás. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Je čas na přehled dalších událostí. Svou protipovodňovou ochranu dál rozvíjí město Olomouc. Dokončilo digitální systém, který propojováním map rozlivů a povodňových scénářů usnadní krizovou koordinaci. Město navíc chystá aplikaci, kde si ověříme hrozbu povodní na vybraném území. Na dušičkovou dopravu upozorňuje město Šternberg. Stejně jako loni budou jezdit v souvislosti s památkou zesnulých autobusy na hřbitov ve Šternberku zdarma. A to 31. října a 1. listopadu. Službu opět zajistilo město. Žádné velké opravy v Olomouckém kraji už letos začínat nebudeme. Tak se vyjádřilo ředitelství silnic a dálnic. Soustředí se na dokončení zahájených rekonstrukcí v Přerově na silnici 55 a v Hranicích na silnici 47. Obě mají být hotové v tomto měsíci. Papežovi odebrali část plíce. Při běžné lékařské prohlídce našli papeži Lvovi 14. malý zhoubný nádor na pravé plíci. Vatikán oznámil, že odstranění části papežovy pravé plíce proběhlo bez potíží. Nyní se zotavuje.
0: Sport.
3: České týmy postupují do vyřazovací části hokejové ligy mistrů. Po Pardubicích se do play-off probojoval i Liberec a Plzeň. Osmifinálová utkání se plánují na 10. a 11. listopadu. Plzeň vyzve Davos, Pardubice vyzvou Saipu a Liberec Kolín nad Rýnem.
0: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Dnešní pranostika říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Jisté je, že o tomto víkendu nás čeká nejenom občasný déšť, ale taky hodně studené sobotní ráno, kdy může být místy jenom nula. Taky víme, jak bude dnes a zítra, většinou polojasno a k tomu odpoledne 12 až 15 stupňů.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je silnější provoz na Kosmonautů a 17. listopadu, taky na Chválkovické, na Sokolovské, v Hejčíně, na ulici Tomkova a nebo na Lipenské. Policejní hlídku máme hlášenou na trase Svitavy-Opatovec a pozor, nehoda je v Šumperku, na Jesenické, kousek od autobusáku. Tolik tedy naše blesková doprava, která vždycky usnadní cestování, tak s námi jeďte dál na té správné vlně.
0: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, milu čtení. Musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd. Přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.

0: Krásné ráno a moc díky, že začínáte den s naším rádiem. Pojďme se společně podívat do dnešního kalendáře, zmapujeme, kdo slaví narozeniny a komu pošleme sváteční hymnu. Zůstaňte naladění, jdeme na věc.
1: Metropole právě dnes.
2: Je tady čtvrtek 15. října. Dneska je Národní den bručounů a také hub a je i Mezinárodní den bílé hole, která je symbolem pro nevidomé a slabozraké. Narozeniny dnes slaví irský zpěvák Chris de Burgh, herečka Linda Rybová a nebo také imitátor Petr Jablonský.
3: Ne už jde dolů nějak, já nevím, jak je to možný. Leši, dobrý večer, dnešní téma je, že...
4: No ne, já si s vámi taky nechci povídat.
5: Nazdar. Tak určitě.
2: A teď už určitě. Všechno nejlepší přejeme taky každé Terce, Terince a Teresce. Tereza je totiž dneska v kalendáři a tudíž má od nás i sváteční hymnu.

0: Teresky. Všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Posloucháš?

0: chceš v životě dělat práci, která má hluboký smysl a reálně pomáhá druhým? Studuj maturitní obor sociální činnost. Tento čtyřletý obor tě naučí, jak profesionálně i lidsky pečovat o seniory, děti, rodiny v krizi i lidi se zdravotním znevýhodněním. Získáš znalosti z psychologie, pedagogiky, práva i sociální péče a praktické zkušenosti nazbíráš přímo v terénu a moderních zařízeních. Jako absolvent se nestratíš, čeká tě uplatnění v sociálních službách, zdravotnictví, státní správě nebo můžeš pokračovat na vyšší odborné či vysoké škole. Pomáhat druhým je profese budoucnosti. Získej maturitu, jistotu uplatnění a práci, která dává smysl. Řemeslo žije, lidskost spojuje a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost v Olomouckém kraji.
1: Přejeme skvělý start do nového dne a děkujeme, že nás posloucháte. Chystáte se do kina a ještě nemáte jasno na co. My vám už za okamžik představíme nejnovější filmové premiéry tohoto týdne, které rozhodně stojí za lístek a za popcorn. Tak poslouchejte dál a bavte se.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
4: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
5: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
4: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
6: So what options does that leave prey like you?
4: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
6: You're gonna just accept your fate.
4: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
3: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Děkujeme, že jsi s námi.
4: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
14: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
16: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
15: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
16: Jsme v tom všetci spolu.
15: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Posloucháš?
21: Radio Metro.

0: moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Rádio Metropole.

0: Jsou tu aktuality pro vás, pojďme na to. Informace o zvířatech v olomoucké zoo si nově nemusíme číst, ale můžeme si je poslechnout. Zoo Olomouc nově spustila pro návštěvníky hlasové komentáře u expozice zvířat, které si zapneme na mobilu přes QR kód.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hledáme městský vánoční strom, to je oznámení města Hranice. Lidé z Hranic a okolí mohou radnici nabídnout vzrostlý jehličnan ze svého pozemku, který je nutné pokácet, například kvůli bezpečnosti. Podrobnosti najdeme na webu město-hranice.cz. Tragický konec má policejní pátrání po 63-leté pacientce psychiatrické nemocnice v Kroměříži. V dnešním vydání týdeníku Hanák se dočteme, že tělo ženy z Uherského Hradiště se našlo ve vodní nádrži na Kroměřížsku. Stopy cizího zavinění se na místě nenašly. Naše planeta se zakulacuje. Nová studie vědců z univerzity v Soluni ukazuje, že se sploštění Země na pólech zmenšuje. Kvůli tání ledovců se polární oblasti zvedají asi o milimetr ročně a planeta se tak stává kulatější. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: S tenisovým turnajem WTA ve Wuhanu se loučí olomoucká rodačka Karolína Muchová. Nezvládla postup do čtvrtfinále prestižního podniku. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 0-2 na sety s Ruskou Schneiderovou.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
2: Víme, jak bude. Na Moravě odpolední teploty do 15 stupňů a k tomu dál většinou polojasno. Taky v pátek by se na nás mělo usmívat sluníčko, které v těchto dnech vychází chvilku po sedmé a zapadá v 18 hodin. Ale o víkendu dorazí změna. Měli bychom počítat s občasným deštěm a v neděli se navíc trochu ochladí, a to na nějakých 10 až 12 stupňů.
3: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na Kosmonautů a 17. listopadu, nebo taky na Sokolovské. Policejní hlídku nám pak hlásíte v Olomouci na Lipenské, u toho kruháče, anebo když se jede po staré vedle dálnice Olomouc-Mohelnice u Břuchotína. Nehodám se dořešuje v Šumperku na Jesenické a taky na Kroměřížsku na průjezdu obcí Morkovice-Slížany. A odstavené auto stále máme po srážce s lesní zvěří na Hranicku u Počtátu. Ať už jedete kamkoliv, dopravu v našem regionu pro vás sledujeme každou hodinu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Ahoj, tady tvoje Rádio Metropole a mě by dneska zajímalo, jestli platíš za apky každý měsíc, i když je skoro nepoužíváš. Google Play totiž přichází s novinkou, která by to mohla změnit, jenže pozor, ve výsledku tě to může stát i víc peněz, než čekáš. Google chce umožnit vývojářům nabídnout takzvané kreditové platby. Místo klasického měsíčního předplatného si v aplikaci dubíš kredit, který postupně spotřebováváš. To může být výhodné třeba u nástrojů s umělou inteligencí, které používáš jen občas. Nemusíš totiž platit pravidelný paušál za službu, kterou celý měsíc skoro neotevřeš. Háček je ale v automatickém dobíjení. Jakmile tvůj kredit klesne pod stanovenou hranici, peníze se sami strhnou z platební karty. A to bez toho, abys musel každou další platbu ručně potvrzovat. Představ si, že celý den generuješ obrázky nebo texty pomocí AI. Kredit se může vyčerpat rychle a během jediného dne může proběhnout několik dalších plateb. Ty si přitom nemusíš vůbec uvědomit, kolik už si utratil. Navíc ne vždycky snadno odhadneš, kolik tě vlastně stojí jedna konkrétní akce, když se její cena počítá v kreditech. Google tuhle novinku představuje jako možnost, jak vývojářům pomoci lépe nastavit placení za jejich aplikace. Zároveň ale platí, že automatické dobíjení může znamenat větší výdaje, pokud si je nebudeš hlídat. Jestli tuhle možnost někdy využiješ, zkontroluj si nastavení plateb a případně si nastav denní limit u své banky. Pozor, je tady i možnost nějakého rozpočtového upozornění přímo v Google Play, ale ta tě na blížící se částku pouze upozorní. Platby to samo nezastaví. Takže až příště uvidíš výhodné placení za kredity, dobře si rozmysli, jestli se ti opravdu vyplatí, protože pár kliknutí navíc může být někdy lepší než překvapení na účtu. Rádio Metropole ti posílá víc muziky, víc energie, samozřejmě zdarma.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Příjemné dopoledne, moc si vážíme toho, že naše rádio tvoří kulisu pro váš lepší den. Makáme dál, občas si uděláme pohodlí, zhluboka se nadechneme a víme, že dneska to zvládneme s úsměvem a k tomu si dál hrajeme hit za hitem.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hře může vzniknout závislost. Účast na hazardních hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme.
8: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: mobilitu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metro.

dopoledne a díky, že jste s námi. Blíží se 10. hodina a my pro vás chystáme kompletní informační servis. Už za chvilku nabídneme nejnovější zpravodajství, předpověď počasí i aktuální dopravní informace, ať jste na cestách v obraze. Dál ladíte a dál se bavíte. Co se nejlíbí?

0: radost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo OCZ.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
7: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
8: Jo, jo.
7: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
8: Co mě zrovna napadne?
9: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu aktuality. O bezpečnost provozu v Olomouci se také dnes starají strážníci. Městská policie hlásí, že hlídá povolenou rychlost v ulicích města. Dnes hlídky stojí s radarem v Hejčíně a na Lascích, a to na Ladově a Dlouhé.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: S obecním bydlením v regionu chce pomoci Olomoucký kraj. Chystá na příští rok nový dotační program Podpora obecního bydlení v kraji. Ten má pomoci obcím s přípravou a realizací bytových projektů. Olomoucký kraj na to vyčlení 30 milionů korun. Se zmrzlinou je to asi pade na pade. Potravinářská inspekce zjistila, že víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin v Česku letos nesplnila hygienické limity. Ze 144 testovaných vzorků nevyhovělo 70. Ve vzorcích zmrzlin našli například bakterie. Na vině bývá zanedbané čištění strojů a taky to, že utočených zmrzlin provozovatelé zmrzlinu na konci dne běžně nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje, píše o tom ČTK. Sport. Parádní výkon českých inline hokejistů na mistrovství světa v Paraguaji. V osmifinále deklasovali Puerto Rico 11-0 a suverénně postoupili do čtvrtfinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku vyzvou zítra v 1 hodinu ráno Namíbii.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Dnešní pranostika říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Jisté je, že o tomto víkendu nás čeká nejenom občasný déšť, ale taky hodně studené sobotní ráno, kdy může

0: být místy jenom nula. Taky víme, jak bude dnes a zítra, většinou polojasno a k tomu odpoledne 12 až 15 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Nemilany, taky ve Vsisku na Olomoucké nebo na D1 na exitu Kroměříž Východ. Kontrolu můžeme potkat i na trase Svitavy Opatovec. Taky v autě hrajeme a bavíme. A teď už jedeme dál s naším rádiem.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii, takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Na našem rádiu ta nejlepší muzika nonstop a taky ta nejlepší zábava. Nejprve dáme kino. V olomouckém Premier Cinemas má premiéru nový animák Pejsek Fešák. Ten nás mimochodem v neděli pobaví i v kině Štěpánov. A v kinech je taky akční komedie Street Fighter. Tu dneska dává například i Přerovská hvězda anebo Šumperské oko. V Olomouci dneska hraje Pokáč s kapelou v Esku. Turbo zase slaví 45 let a taky křtí novou desku. Tahle ta party bude večer v olomouckém klubu Bounty. A ještě tu máme nějaké dýňové aktivity. Dýňové a slámové kouzlení v sobotu v Náměšti nebo dýňový jarmark v Grigově. A připomínáme, že na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody o tomto víkendu. Tak poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
6: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
8: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
9: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí. Tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
15: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
16: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
15: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
16: Jsme v tom všetci spolu.
15: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Tvoje dopoledne.
19: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu máme pro vás další informace. Chyba u komunálních voleb v Olomouci vyřešena. Marta Pečinková-Perůtková z TOP 09 se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky kvůli chybě v zápisu preferenčních hlasů. V zastupitelstvu je nahradí Roman Koutek z Pirátů. Koalice Milujeme Olomouc, kterou tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, má být v Olomouci součástí nové radniční koalice pěti stran pod vedením hnutí STAN a lídra Marka Zelenky. V 45 členem zastupitelstvu má mít 25 křesel. Muže podezřelého z pokusu o vraždu nahání ve Zlínském kraji policie vyhlásila pátrání po 43-letém Radku Galuškovi, který je podezřelý z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Kriminalisté varují, že může být ozbrojen a nebezpečný. Policie oznámila, že se podezřelý může pohybovat šedou Škodou Fabia s SPZ-kou 2Z4-8888. V případě, že někdo se zahlédne, ať i hned volá tísňovou linku 158. Podrobnosti o případu policie nesdělila. Desítky mrtvých dětí v Pákistánu. Při zřícení střechy školy v pákistánském Pešaváru zemřelo nejméně 27 žáků a jeden učitel. Další desítky osob utrpěly zranění. 6 dalších dětí je v nemocnici v kritickém stavu. Ke tragické události došlo dnes po proboření střechy vyššího podlaží do učeben. Záchranáři z ruin školy vyprostili přes 45 dětí a dál pátrají po přeživších. Počet obětí tedy může ještě vzrůst.
1: Sport.
2: A podíváme se na fotbalové evropské poháry. Dnes se jdou do akce 3 české kluby. Ve druhém kole Evropské ligy hraje Sparta s Lillestrémem od 18.45 a Plzeň s Ferencvárosem Budapešť od 21 hodin. V prvním kole konferenční ligy uvidíme od

0: 10 hodin Jablonec s Freiburgem. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Víme, jak bude, i odpoledne by se mělo nést převážně v duchu šedé oblohy. Sem tam se nám mohou mraky roztrhat na polojasno. Pršet by nám ale nemělo. Zítřek nám slibuje jasno až polojasno, jen ráno by nám cestu do práce mohly zahalit mlhy. Rtuť teploměru zítra vystoupá ke 14 až 17 stupňům. Stejně jako dnes, i zítra bude biozátěž na 2. stupni.
2: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
3: Rádio Metropole, za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, jezdíme bez komplikací. Hustější doprava je jen na třídě kosmonautů. S několika minutovým zdržením pak počítáme taky na trase mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí. Nohu z plynu kvůli odstavenému autu na Krajnici dáme raději taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Říkovice. Zjistili jsme pro vás taky, kde jsou policejní hlídky. Pozor si na ně dáme v Přerově v ulici Lipnická na D35 na exitu Velký Újezd a na obchvatu Svitav. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.
2: My

0: 14. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Dnes si dáme dýňové perníčky. Ty se často vykrajují do strašidelných halloweenských tvarů, jako jsou netopíři a duchové. Ale můžou to být i klasické podzimní motivy, jako listy, houby a klidně taky vysmáté dýně. A proč jsou dýňové perníčky tak oblíbené? Na rozdíl od klasických vánočních perníčků, které potřebují čas na odležení, jsou ty dýňové díky vlhkosti vláčné a měkké i hned po upečení. Chuť pečené či vařené dýně skvěle ladí s tradičním perníkovým kořením, s kořicí, hřebíčkem a medem. A nutriční hodnota je díky dýni lepší a zdravější. Zkrátka a dobře, dýňové perníčky jsou ta správná podzimní dobrota.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
5: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
0: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je-libo nová práce nebo studium, možnosti najdete v Olomouci. V pavilonu A na výstavišti Florase 22. října koná 11. ročník burzy práce a vzdělávání. Představí se na něm 55 zaměstnavatelů a 40 škol. Povolební vyjednávání v Kroměříži jsou hotová. Vítězné hnutí ANO tu podepsalo koaliční smlouvu s lidovci, ODS a osobnostmi TOP 09, OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Post starosty Kroměříže by měl obhájit dosavadní starosta Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Partnerství koaličních stran navazuje na předchozí vedení s cílem pokračovat v započaté práci, informuje město Kroměříž. Trest dostal bývalý ligový fotbalový rozhodčí Simon Vejtasa. Etická komise fotbalové asociace mu zakázala činnost ve fotbale na 15 let a dostal pokutu 150 tisíc korun. Proti rozhodnutí v korupční aféře se hodlá odvolat. Simon Vejtasa, který působí také jako marketingový manažer HC Olomouc, se podle komise provinil v letech 2021 až 2023 u 3 zápasů Bčka fotbalové Ostravy. Měl dvakrát vzít úplatek za ovlivnění utkání a jednou si jej nechat slíbit.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Nejhezčí den týdne pravděpodobně nabídne pátek. Očekáváme slunečno s odpoledními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Sobota by nám taky měla nabídnout jasno až polojasno i teploty nad 15 stupňů. Postupně se ale na obloze budou stahovat mraky a později večer se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť. Neděle bude oblačná, ojediněle nám spadne nějaká ta kapka.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Porouchaný nákladák komplikuje dopravu na D35 na trase Lipník Olomouc za exitem Přáslavice. Na silnici je překážka, se zvýšenou opatrností tudy ale projedeme. Víme taky, kde si kvůli policejním hlídkám dát pozor na pokutu. Je to v Napajedlech, v ulici Nádražní, ve Šternberku, v ulici Olomoucká, stojí taky v Olomouci, v ulici Havlíčkova a v Boskovicích, v ulici Otakara Kubína. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Ivanovice na Hané. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Terezu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
10: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Dva MacPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek MacPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Radio Metropole.
19: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady čtvrtek 15. října. Dneska je Národní den bručounů a také hub a je i Mezinárodní den bílé hole, která je symbolem pro nevidomé a slabozraké. Narozeniny dnes slaví irský zpěvák Chris de Burgh, herečka Linda Rybová a nebo také imitátor Petr Jablonský.
2: Ne už jde dolů nějak, já nevím, jak je to možný. Leši, dobrý večer, dnešní téma je, že...
3: No, já si s vámi taky nechci povídat.
4: Nazdar. Tak určitě.
1: A teď už určitě. Všechno nejlepší přejeme taky každé Terce, Terince a Teresce. Tereza je totiž dneska v kalendáři a tudíž má od nás i sváteční hymnu.

0: Terezky. Všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: Padá hvězda. Něco si přeji?
3: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
4: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
3: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
5: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
3: Nášnet.org.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa, že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
14: Zlato, co máš dneska v plánu?
15: No přece všechno.
16: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
17: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 14. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov. HC Dynamo Pardubice B. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
18: Olomoucký report CZ.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
19: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu aktuality pro vás, pojďme na to. Informace o zvířatech v olomoucké zoo si nově nemusíme číst, ale můžeme si je poslechnout. Zoo Olomouc nově spustila pro návštěvníky hlasové komentáře u expozice zvířat, které si zapneme na mobilu přes QR kód.
3: Místní rádio, místní zprávy.
2: A kolik pak teď stojí palivo v Olomouckém kraji? Benzín tu od minulého týdne zdražil. Litr Naturalu 95 se nyní v kraji prodává v průměru za 45,90. Před týdnem byl asi o 50 levnější. A nafta v Olomouckém kraji stojí plus minus stejně jako minulý týden, průměrně 47,50 za litr. Žádné velké opravy v Olomouckém kraji už letos začínat nebudeme. Tak se vyjádřilo ředitelství silnic a dálnic. Soustředí se na dokončení zahájených rekonstrukcí v Přerově na silnici 55 a v Hranicích na silnici 47. Obě mají být hotové v tomto měsíci. Sucho v Česku neustává. Výjimečné či extrémní půdní sucho zasáhne na přelomu týdne téměř třetinu Česka. Podle projektu Intersucho k tomu přispívá nedostatek srážek i chladné počasí bez dešťů. Situace se zhoršuje v povrchové i hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Vedle půdního sucha zemi kvůli letošnímu průběhu počasí nadále trápí také sucho hydrologické, tedy nízké hladiny řek a vodních ploch.
3: Sport.
2: Tenisovým turnajem WTA ve Wuhanu se loučí olomoucká rodačka Karolína Muchová. Nezvládla postup do čtvrtfinále prestižního podniku. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 0-2 na sety s Ruskou Schneiderovou.
4: Jak bude? Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 1 minutku. Večer nám začne většinou oblačně, během noci se ale oblačnost začne rozpouštět. Možná nám taky vykoukne i měsíc, který nám zrovna přibývá ponovu. Noční teploty nám mohou spadnout až k 1 stupni nad nulou. Přijít mohou místy i přízemní mrazíky. Pokud dnes plánujete nějaký večerní program a budete se domů vracet později v noci, raději si přibalte nějaký teplý svetr nebo bundu.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme na D35C na trase Mohelnice Olomouc před exitem Mladač. Osobák tady narazil do pojízdné světelné šipky. Pravý jízdní pruh je proto neprůjezdný. Hustý provoz pak máme v Boskovicích, v ulici Dřevařská a taky ve Šternberku v ulici Světlov. Víme taky, kde stojí policejní hlídky, jsou ve Zlíně v ulici Vizovická, v Napajedlech v ulici Nádražní a taky na D1 na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info. Další

0: Nejpozději za hodinku.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma. Radio Metropolitan.

0: čtvrtek trávíte s námi, díky za to. My budeme pokračovat a i nadále vám na vylepšení 15. října hrát naše hity a v této hodině pozveme na ty nejlepší novinky do kina. Máme čtvrtek a do Bijáku přichází nové premiéry. Počkejte si na to.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Metropole. Where

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
4: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
4: You're gonna just accept your fate.
2: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle.
7: No nekecej. 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
6: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
15: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
16: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
15: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
16: Jsme v tom všetci spolu.
15: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
17: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu aktuality. O bezpečnost provozu v Olomouci se také dnes starají strážníci. Městská policie hlásí, že hlídá povolenou rychlost v ulicích města. Dnes hlídky stojí s radarem v Hejčíně a na Lascích, a to na Ladově a Dlouhé.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: S obecním bydlením v regionu chce pomoci Olomoucký kraj. Chystá na příští rok nový dotační program Podpora obecního bydlení v kraji. Ten má pomoci obcím s přípravou a realizací bytových projektů. Olomoucký kraj na to vyčlení 30 milionů korun. Se zmrzlinou je to asi pade na pade. Potravinářská inspekce zjistila, že víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin v Česku letos nesplnila hygienické limity. Ze 144 testovaných vzorků nevyhovělo 70. Ve vzorcích zmrzlin našli například bakterie. Na vině bývá zanedbané čištění strojů a taky to, že utočených zmrzlin provozovatelé zmrzlinu na konci dne běžně nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Parádní výkon českých inline hokejistů na mistrovství světa v Paraguaji. V osmifinále deklasovali Puerto Rico 11-0 a suverénně postoupili do čtvrtfinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku vyzvou zítra v 1 hodinu ráno Namíbii.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jak bude, i odpoledne by se mělo nést převážně v duchu šedé oblohy. Sem tam se nám mohou mraky roztrhat na polojasno. Pršet by nám ale nemělo. Zítřek nám slibuje jasno až polojasno, jen ráno by nám cestu do práce mohly zahalit mlhy. Rtuť teploměru zítra vystoupá ke 14 až 17 stupňům. Stejně jako dnes, i zítra bude biozátěž na 2. stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Stále dořešujeme bouračku na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Mladeč. Tak tudy projíždíme opatrně. Štosuje se nám to na trase mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí, probíhají tady opravy silnice a tak si počkáme přibližně 20 minut.

0: minut. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pomáhají a chrání na D46, na exitu Olšany u Prostějova, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a taky na D1 mezi exity Lipník, Loučka a Hranice. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje, potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, milu čtení, musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd, přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu, miluji fotbal, na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no a potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat
1: na staré dobré časy, kde se kazety přetáčely tuškou
0: a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek 15. října a na dnešek připadá Národní den hub. Tak to je ideální příležitost vyrazit v nejbližších dnech do lesa a nějaké houby si nazbírat. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
5: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
9: Tohle je Radio Metropole.

0: Hledáš školu, která se přímo specializuje na pomáhající profese a má v regionu skvělé jméno? Přihlas se na obor sociální činnost na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. V odborném a přátelském prostředí tě naučíme vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzabřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Na našich rádiových vlnách máme přehled, co hýbe regionálními zprávami a místními weby. Víme, o čem se píše. Oblíbená služba sdílených kol bude v Prostějově fungovat i po letech 2027 a 2028. Píše o tom report.cz. Železniční depozitář v Olomouci chystá velkou proměnu. Návštěvníci ho před velkou přestavbou mohou navštívit v sobotu 17. října. Uvidí tady historické lokomotivy i vozy. O tom píše Olomoucký deník. A o čem se dočteme v týdeníku Hanák? Tentokrát je tady příloha s výsledky voleb. Posvítíme si na komunálky v Olomouci, Prostějově, Přerově, Kroměříži a Vyškově. A ještě je tu jedna rozlučka, služební pes Umpalumpa odchází do důchodu. Více se dočteme v týdeníku Hanák, který vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
5: Myslíš si, že máš přehled o všem?
4: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
3: Metropole.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ti kyberšmejdi zas***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
3: Tohle je
1: Radio Metropol.

A už tu máme pro vás další informace. Chyba u komunálních voleb v Olomouci vyřešena. Marta Pečinková-Perůtková z TOP 09 se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky kvůli chybě v zápisu preferenčních hlasů. V zastupitelstvu ji nahradí Roman Koutek z Pirátů. Koalice Milujeme Olomouc, kterou tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, má být v Olomouci součástí nové radniční koalice pěti stran pod vedením hnutí STAN a lídra Marka Zelenky. V 45 členem zastupitelstvu má mít 25 křesel. Muže podezřelého z pokusu o vraždu nahání ve Zlínském kraji policie. Vyhlásila pátrání po 43-letém Radku Galuškovi, který je podezřelý z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Kriminalisté varují, že může být ozbrojen a nebezpečný. Policie oznámila, že se podezřelý může pohybovat šedou Škodou Fabia s SPZ-kou 2Z4-8888. V případě, že někdo vůze zahlédne, ať i hned volá tísňovou linku 158. Podrobnosti o případu policie nezdělila. Desítky mrtvých dětí v Pákistánu. Při zřícení střechy školy v pákistánském Pešaváru zemřelo nejméně 27 žáků a jeden učitel. Další desítky osob utrpěly zranění. 6 dalších dětí je v nemocnici v kritickém stavu. Ke tragické události došlo dnes po proboření střechy vyššího podlaží do učeben. Záchranáři z ruin školy vyprostili přes 45 dětí a dál pátrají po přeživších. Počet obětí tedy může ještě vzrůst. Sport. A podíváme se na fotbalové evropské poháry. Dnes se jdou do akce tři české kluby. Ve druhém kole Evropské ligy hraje Sparta s Lillestrémem od 18:45 a Plzeň s Ferencvárosem.

0: prací očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Po ráno taky pozor na mlhy. A co víkend? V sobotu zataženo s teplotami do 15 stupňů, v neděli potom nižší oblačnost a na teploměru v maximech 13 stupňů Celsia.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
0: Bourá se na dálnici D1 ve směru na Brno před exitem Říkovice. Jedná se o nehodu osobního auta, která se dá ale opatrně objet. Na policejní hlídku, potom s 15. hodinou pozor v Kocířově, taky v Přerově na Lipnické. A nebo v obci Horní Loděnice. V Olomouci na Sokolovské teď ještě počítejte se zdržením na 10 minut v drobnější koloně. Šťastnou cestu!
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole.

Ahoj, tady tvoje Rádio Metropole a mě by dneska zajímalo, jestli platíš za apky každý měsíc, i když je skoro nepoužíváš. Google Play totiž přichází s novinkou, která by to mohla změnit, jenže pozor, ve výsledku tě to může stát i víc peněz, než čekáš. Google chce umožnit vývojářům nabídnout takzvané kreditové platby. Místo klasického měsíčního předplatného si v aplikaci dobíš kredit, který postupně spotřebováváš. To může být výhodné třeba u nástrojů s umělou inteligencí, které používáš jen občas. Nemusíš totiž platit pravidelný paušál za službu, kterou celý měsíc skoro neotevřeš. Háček je ale v automatickém dobíjení. Jakmile tvůj kredit klesne pod stanovenou hranici, peníze se sami strhnou z platební karty. A to bez toho, abys musel každou další platbu ručně potvrzovat. Představ si, že celý den generuješ obrázky nebo texty pomocí AI. Kredit se může vyčerpat rychle a během jediného dne může proběhnout několik dalších plateb. Ty si přitom nemusíš vůbec uvědomit, kolik už si utratil. Navíc ne vždycky snadno odhadneš, kolik tě vlastně stojí jedna konkrétní akce, když se její cena počítá v kreditech. Google tuhle novinku představuje jako možnost, jak vývojářům pomoci lépe nastavit placení za jejich aplikace. Zároveň ale platí, že automatické dobíjení může znamenat větší výdaje, pokud si je nebudeš hlídat. Jestli tuhle možnost někdy využiješ, zkontroluj si nastavení plateb a případně si nastav denní limit u své banky. Pozor, je tady i možnost nějakého rozpočtového upozornění přímo v Google Play, ale ta tě na blížící se částku pouze upozorní. Platby to samo nezastaví. Takže až příště uvidíš výhodné placení za kredity, dobře si rozmysli, jestli se ti opravdu vyplatí, protože pár kliknutí navíc může být někdy lepší než překvapení na účtu. Rádio Metropole ti posílá víc muziky, víc energie, samozřejmě zdarma.

0: pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 14. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. HC Dynamo Pardubice B. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Co se nejlíp hodí?

0: tady Domčas čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
8: Radio Metropole.
9: Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Na našem rádiu ta nejlepší muzika nonstop a taky ta nejlepší zábava. Nejprve dáme kino. V olomouckém Premier Cinemas má premiéru nový animák Pejsek Fešák. Ten nás mimochodem v neděli pobaví i v kině Štěpánov. A v kinech je taky akční komedie Street Fighter. Tu dneska dávám například i Přerovská hvězda anebo Šumperské oko. V Olomouci dneska hraje Pokáč s kapelou v Esku. Turbo zase slaví 45 let a taky křtí novou desku. Tahle ta party bude večer v olomouckém klubu Bounty. A ještě tu máme nějaké dýňové aktivity. Dýňové a slámové kouzlení v sobotu v Náměšti nebo dýňový jarmark v Grigově. A připomínáme, že na pádle v Horce chystáme palačinkové hody o tomto víkendu. Tak poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Muko.cz.
5: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
7: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
14: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
13: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
14: Jsme v tom všetci spolu.
13: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jsou tu aktuality pro vás, pojďme na to. Informace o zvířatech v olomoucké zoo si nově nemusíme číst, ale můžeme si je poslechnout. Zoo Olomouc nově spustila pro návštěvníky hlasové komentáře u expozice zvířat, které si zapneme na mobilu přes QR

0: 47. Obě mají být hotové v tomto měsíci. Sucho v Česku neustává. Výjimečné či extrémní půdní sucho zasáhne na přelomu týdne téměř třetinu Česka. Podle projektu Intersucho k tomu přispívá nedostatek srážek i chladné počasí bez dešťů. Situace se zhoršuje v povrchové i hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Vedle půdního sucha zemi kvůli letošnímu průběhu počasí nadále trápí také sucho hydrologické, tedy nízké hladiny řek a vodních ploch. Sport. S tenisovým turnajem WTA ve Wuhanu se loučí olomoucká rodačka Karolína Muchová. Nezvládla postup do čtvrtfinále prestižního podniku. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 0-2 na sety s ruskou Schneiderovou.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Závěr pracovního týdne má být v našem regionu ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy a po ránu se mohou objevit i mlhy. Naměříme okolo 15 stupňů Celsia s tím, že místy nám rtuť teploměru může ukázat i 19. V sobotu se má zatáhnout, provázet nás mohou i dešťové přehánky a teploty mezi 12 a 15 stupni. V neděli naměříme maximálně 13 stupňů Celsia a čeká nás opět nižší oblačnost.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Bourá se na Dědické ulici ve Vyškově, jde o nehodu. 3 osobních aut na místě zasahují záchranáři, ale se zvýšenou opatrností se dá projet. Nehoda se vyšetřuje taky na trase Olomouc-Šternberg, a to na odbočce na Bohuňovice. No a mrkneme i na policejní hlídky. Se 16. hodinou pozor ve Svitavách na Olomoucké, taky na D1, směr Vyškov mezi exity Kojetín a Mořice, v Olomouci na Týnecké a na Velkomoravské, a nebo v obci Horní Loděnice. Přejeme šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: problém.
1: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
2: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
1: Říká Petr Vrána, děkujeme.

0: vlnách s dobrou náladou, ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš!
4: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa, že sa radovať smie.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
17: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
18: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
19: No jasně, z MND to jde.
18: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
20: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
21: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
20: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
22: Posloucháš?
23: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Dnes si dáme dýňové perničky. Ty se často vykrajují do strašidelných halloweenských tvarů, jako jsou netopíři a duchové. Ale můžou to být i klasické podzimní motivy, jako listy, houby a klidně taky vysmáté dýně. A proč jsou dýňové perničky tak oblíbené? Na rozdíl od klasických vánočních perníčků, které potřebují čas na odležení, jsou ty dýňové díky vlhkosti vláčné a měkké i hned po upečení. Chuť pečené či vařené dýně skvěle ladí s tradičním perníkovým kořením, s kořicí, hřebíčkem a medem. A nutriční hodnota je díky dýni lepší a zdravější. Zkrátka a dobře, dýňové perníčky jsou ta správná podzimní dobrota.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Pani ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
10: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Radio Metropole.
8: pole.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu aktuality. O bezpečnost provozu v Olomouci se také dnes starají strážníci. Městská policie hlásí, že hlídá povolenou rychlost v ulicích města. Dnes hlídky stojí s radarem v Hejčíně a na Lascích, a to na Ladově a Dlouhé.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: S obecním bydlením v regionu chce pomoci Olomoucký kraj. Chystá na příští rok nový dotační program Podpora obecního bydlení v kraji. Ten má pomoci obcím s přípravou a realizací bytových projektů. Olomoucký kraj na to vyčlení 30 milionů korun. Se zmrzlinou je to asi pade na pade. Potravinářská inspekce zjistila, že víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin v Česku letos nesplnila hygienické limity. Ze 144 testovaných vzorků nevyhovělo 77. Ve vzorcích zmrzlin našli například bakterie. Na vině bývá zanedbané čištění strojů a taky to, že utočených zmrzlin provozovatelé zmrzlinu na konci dne běžně nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje, píše o tom ČTK.
1: Sport.
2: Parádní výkon českých inline hokejistů na mistrovství světa v Paraguaji. V osmifinále deklasovali Puerto Rico 11-0 a suverénně postoupili do čtvrtfinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku vyzvou zítra v 1 hodinu ráno Namíbii.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Začínáme pohledem na zítřejší teplotní rekord.

0: Kovické ulici, dá se to projet, ale lehce se to zasekává, je to směr ven z města a zdržení na 5 minut. Připomínáme i nehodu 3 osobních aut ve Vyškově na Dědické ulici, tady se to ale dá projet bez zdržení. No a policejní hlídka je potom na D1 směr Vyškov na exitu Říkovice, taky v Zábřehu na Olomoucké a nebo v obci Branky u Valmezu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: to song, to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Terezu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes spoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
3: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
2: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
3: Jsme v tom všetci spolu.
2: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady čtvrtek, 15. října. Dneska je Národní den bručounů a také hub a je i Mezinárodní den bílé hole, která je symbolem pro nevidomé a slabozraké. Narozeniny dnes slaví irský zpěvák Chris de Burgh, herečka Linda Rybová a nebo také imitátor Petr Jablonský.
2: To už jde dolů nějak, já nevím, jak je to možný. Leši, dobrý večer, dnešní téma je, že...
3: No, já si s vámi taky nechci povídat.
4: Nazdar. Tak určitě.
1: A teď už určitě. Všechno nejlepší přejeme taky každé Terce, Terince a Teresce. Tereza je totiž dneska v kalendáři a tudíž má od nás i sváteční hymnu.

0: Terezky. Všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Klenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Je libo nová práce nebo studium? Možnosti najdete v Olomouci. V pavilonu A na výstavišti Flora se 22. října koná 11. ročník burzy práce a vzdělávání. Představí se na něm 55 zaměstnavatelů a 40 škol. Povolební vyjednávání v Kroměříži jsou hotová. Vítězné hnutí ANO tu podepsalo koaliční smlouvu s lidovci, ODS a osobnostmi TOP 09, OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Post starosty Kroměříže by měl obhájit dosavadní starosta Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Partnerství koaličních stran navazuje na předchozí vedení s cílem pokračovat v započaté práci, informuje město Kroměříž.
0: Sport.
2: Trest dostal bývalý ligový fotbalový rozhodčí Simon Vejtasa. Etická komise fotbalové asociace mu zakázala činnost ve fotbale na 15 let a dostal pokutu 150 tisíc korun. Proti rozhodnutí v korupční aféře se hodlá odvolat. Simon Vejtasa, který působí také jako marketingový manažer HC Olomouc, se podle komise provinil v letech 2021 až 2023 u 3 zápasů Bčka fotbalové Ostravy. Měl dvakrát vzít úplatek za ovlivnění utkání a jednou si jej nechat slíbit.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

Je aktuálně v Blansku na Svitavské, taky v Šumperku na Zábřežské a v obcích Bezměrovska, Štice, Uhřice a Gruna. Na D1 směr Přerov, pozor před exitem Lipní Kloučka, na poroučené vozidlo. Dobře dojeďte. Radio Metropole.

0: čtvrtek trávíte s námi, díky za to. My budeme pokračovat a i nadále vám na vylepšení 15. října hrát naše hity a v této hodině pozveme na ty nejlepší novinky do kina. Máme čtvrtek a do Bijáku přichází nové premiéry. Počkejte si na to.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr.
8: Rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 14. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. HC Dynamo Pardubice B. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
16: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
17: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
18: Rádio Metropole.
19: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
4: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině. Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Padá hvězda. Něco si přeji?
7: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
8: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
7: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
9: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
7: Nášnet.org.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
12: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. Čapek s měkkým I a dvojitým V.cz.
17: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
18: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
19: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
22: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
21: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
22: Jsme v tom všetci spolu.
21: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Závěr pracovního týdne má být v našem regionu ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy a po ránu se mohou objevit i mlhy. Naměříme okolo 15 stupňů Celsia s tím, že místy nám rtuť teploměru může ukázat i 19. V sobotu se má zatáhnout, provázet nás mohou i dešťové přehánky a teploty mezi 12 a 15 stupni. V neděli naměříme maximálně 13 stupňů Celsia a čeká nás opět nižší oblačnost.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: naší vlně další hit. Máme čtvrtek 15. října a na dnešek připadá Národní den hub. Tak to je ideální příležitost vyrazit v nejbližších dnech do lesa a nějaké houby si nazbírat. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich rádiových vlnách máme přehled, co hýbe regionálními zprávami a místními weby. Víme, o čem se píše. Oblíbená služba sdílených kol bude v Prostějově fungovat i po letech 2027 a 2028. Píše o tom Report.cz. Železniční depozitář v Olomouci chystá velkou proměnu. Návštěvníci ho před velkou přestavbou mohou navštívit v sobotu 17. října. Uvidí tady historické lokomotivy i vozy. O tom píše Olomoucký deník. A o čem se dočteme v týdeníku Hanák? Tentokrát je tady příloha s výsledky voleb. Posvítíme si na komunálky v Olomouci, Prostějově, Přerově, Kroměříži a Vyškově. A ještě je tu jedna rozlučka. Služební pes Umpalumpa odchází do důchodu. Více se dočteme v týdeníku Hanák, který vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé.

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladným.

0: scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
5: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
4: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
5: Jsme v tom všetci spolu.
4: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí,

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Ahoj, tady tvoje Rádio Metropole a mě by dneska zajímalo, jestli platíš za apky každý měsíc, i když je skoro nepoužíváš. Google Play totiž přichází s novinkou, která by to mohla změnit, jenže pozor, ve výsledku tě to může stát i víc peněz, než čekáš. Google chce umožnit vývojářům nabídnout takzvané kreditové platby. Místo klasického měsíčního předplatného si v aplikaci dobíš kredit, který postupně spotřebováváš. To může být výhodné třeba u nástrojů s umělou inteligencí, které používáš jen občas. Nemusíš totiž platit pravidelný paušál za službu, kterou celý měsíc skoro neotevřeš. Háček je ale v automatickém dobíjení. Jakmile tvůj kredit klesne pod stanovenou hranici, peníze se sami strhnou z platební karty. A to bez toho, abys musel každou další platbu ručně potvrzovat. Představ si, že celý den generuješ obrázky nebo texty pomocí AI. Kredit se může vyčerpat rychle a během jediného dne může proběhnout několik dalších plateb. Ty si přitom nemusíš vůbec uvědomit, kolik už si utratil. Navíc ne vždycky snadno odhadneš, kolik tě vlastně stojí jedna konkrétní akce, když se její cena počítá v kreditech. Google tuhle novinku představuje jako možnost, jak vývojářům pomoci lépe nastavit placení za jejich aplikace. Zároveň ale platí, že automatické dobíjení může znamenat větší výdaje, pokud si je nebudeš hlídat. Jestli tuhle možnost někdy využiješ, zkontroluj si nastavení plateb a případně si nastav denní limit u své banky. Pozor, je tady i možnost nějakého rozpočtového upozornění přímo v Google Play, ale ta tě na blížící se částku pouze upozorní. Platby to samo nezastaví. Takže až příště uvidíš výhodné placení za kredity, dobře si rozmysli, jestli se ti opravdu vyplatí, protože pár kliknutí navíc může být někdy lepší než překvapení na účtu. Rádio Metropole ti posílá víc muziky, víc energie, samozřejmě zdarma.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premier Cinema. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybí pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
4: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
4: You're gonna just accept your fate.
2: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybí pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premier Cinema. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Je-li bo nová práce nebo studium, možnosti najdete v Olomouci. V pavilonu A na výstavišti Flora se 22. října koná 11. ročník burzy práce a vzdělávání. Představí se na něm 55 zaměstnavatelů a 40 škol. Povolební vyjednávání v Kroměříži jsou hotová. Vítězné hnutí ANO tu podepsalo koaliční smlouvu s lidovci, ODS a osobnostmi TOP 09, OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Post starosty Kroměříže by měl obhájit dosavadní starosta Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Partnerství koaličních stran navazuje na předchozí vedení s cílem pokračovat v započaté práci, informuje město Kroměříž.
1: Sport.
2: Trest dostal bývalý ligový fotbalový rozhodčí Simon Vejtasa. Etická komise fotbalové asociace mu zakázala činnost ve fotbale na 15 let a dostal pokutu 150 tisíc korun. Proti rozhodnutí v korupční aféře se hodlá odvolat. Simon Vejtasa, který působí také jako marketingový manažer HC Olomouc, se podle komise provinil v letech 2021 až 2023 u tří zápasů Bčka fotbalové Ostravy. Měl dvakrát vzít úplatek za ovlivnění utkání a jednou si jej nechat slíbit.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Závěr pracovního týdne má být v našem regionu ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy a po ránu se mohou objevit i mlhy. Naměříme okolo 15 stupňů Celsia s tím, že místy nám rtuť teploměru může ukázat i 19. V sobotu se má zatáhnout, provázet nás mohou i dešťové přehánky a teploty mezi 12 a 15 stupni. V neděli naměříme maximálně 13 stupňů Celsia a čeká nás opět nižší oblačnost.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Fabio Pierucci je italský producent, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých rytmů. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky

Rádio Metropole vás teď vezme na pořádnou exkurzi do české popové scény. Dnes si posvítíme na zpěvačku a vítězku české Miss World Andreu Kalousovou, která úspěšně vyměnila modeling za hudební pódia. Tahle talentovaná vokalistka si posluchače získala chytlavými melodiemi, upřímnými osobními texty i vyprodanými klubovými koncerty. Tady Rádio Metropole, hrajeme hit za hitem.

Tady je tvoje metropole. Bibi Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Tady je denní dávka muziky na Rádiu Metropole. Dnes si posvítíme na českého zpěváka, klavíristu a skladatele, kterým je Andy Čermák. Tenhle talentovaný chlap...

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako...

Tady je tvoje metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi. Na Metropolis Meknou zažiješ hudbu, která má atmosféru.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Doja Cat. Americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

0: Fresh Radio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další